0: Sedam je čino popečiče, to struji moj z budeského studia, do serbskeje Vúžice a tiež aj zvonkanie strujme všetky sluchajú serbského rozvosa, kýž nás přes livestream přijímuja. Dnes ráno redaktorka je Blanka Funcina se spřeladku do dnesnišeho vúsovania. Dobrá ráno.
1: Aj tiež vod mej dobrá ráno. Kak přichodže s veľkom vopkážeč, vodem sú čaroviečo kočinie v tamnišim krabatúm lokom svieče živie diskutovali. Tole sobu doživiva je Katka Pöpelec, je rozpravu svojšime dženca Behu Rania. Nimo toho zmijeme zase nešto z našo tydženského seriala Veda, Vedomošť a Vunamakanky a poľadáme žno skrutko na jucíše vúľadko a skončne podáme so v džiečacem postrole na tvarnišče a to so vie zromadne zmiešavú bagarom a nakvadnem autom.
0: Vosom inčinu popiečich, tu struvi srbský program.

Když hudba zahraje to, čím lepšo so stává. Například se s Kristofom Mikvauškom Džencarano, abo tež zis Anu Bikinec a Oliverom Tomasom, manželský maj.

0: 5 minutinov do 6.30.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Barčová ze Sernjan.
2: Kujždy z nás je so zaujšče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nerejka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vutrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vúmenenio lubuje. Nedobíme kujždeho lubovač, ale môžeme kujždemu přečelne svojo popšeč, posmiok dárič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatemu filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, zobyru ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošujú vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mieze čujeských situáciách na nie dopominač.
0: Dobre, Maria Barčová z Sernjan, v nadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

k tomu poskyčuvam čelatku hudžby. Denis Wenzel mě ničo nedrží, on zpívá dženca, ano. Josefina Vrečnerec to je továšná Ria. A? Micho, chceš? Můj dom. Nech se vám derie stává se dom po šestřich, abo hižo derie son dom do auta zalieze. Mieče dženca rjane džin, pjatk dženca hižo je. Ja.

0: Jednaczmy idziemy po rzeczej, to baranie do piatka, a dziś elefant zaudzi, a zawizda, a też zawoła, potem ryka to.
1: 3, 2, 1. Wie. Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
2: Gdyż myslimy na czarte ptaczki, myslimy dres wiecza na nazymski wotlit ptaczyny do juła, a jeje naurod naliczu. Gdyż pak swoje nieżdżenskie kunčiny severu docpeja, niekotre czarte ptaczki tam dale bryki a podhupučuja, a jenoś przy swoim nieżdżen nie ostanu. Pola družinou, gdzie so jeden partner sambo niezdo stara, tamne partner zwieča dale činje a išče raz svoje zbožo pyta. Nietko su biologojo a zoologoki z nimskeje a norwegskeje preni rastajke pučovanje žonkov ze štelakami a satelitami nadrobne vopkečbovali. A to pola družine, gdzieś mužik je a vulenje. Jedna so vo družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polskim šikvadže Mornell menovač a kotraž nimsce Mornell Regenpfeifer reka. Mornell je brune, trošku menší hačkus a přezimuje v Severnej Africe. Naliču potom hač do najsevernejších dželov skandinávijskeje činie. Žonka pýta si tam mužika, kotrež je jeka vulenie a svoho modžata stará. Ona sama pak činie dále, zo by sa vo přichodného mužika pracovala. Přerezne cí nezda tajka Mornellova žonka na sezonu pelní. Zväčša je odstok mes nezdami kročí hač 100 kilometrov, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na celú nežžensku sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam asem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezóny naliču od nězda k nězdu do severa liča. Pozdišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys sa one tež zaso do končinu nauroča, gdzie sú hižo junu byli. Dlešu kvílu přebývaja žonské Mornelle jenož při posledním nězdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu liča jace žane kmane mužiky vyše nesú. Nimo toho dobia sa žonky potom na odlet do juha přijatovač a moci za to romadžič.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
0: Všetky témy z nosu Mierčin Venk. Dve menšinie ešte potom je bydl k nasledom.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Tvária zromadnie?
2: Na našim tvárnišču.
3: Tak, díra je vůrita.
1: Dobré radne, Pagaro. Přijedeš sobu?
0: Džera, ty necháš mieszava. My dženca tuli tvárime.
1: Och, nakładne auto. Ty sme hižera sam znisy.
3: Miniš ten na miesto s vopolniščom. Když jsme nedávno dotvorili.
1: Haj, to je najrejnše a najlepše a najperfektniše namiesto všech časov.
0: A čehodla chceš tam nětko jít?
1: A tyž pomysluje noš na krásne zelené traunik pod lípu.
3: A rune bučiky.
0: Sme so vopravdže pracovali.
3: Dere, dere, pojte. Vobdživajme ešte raz perfektný traunik. Predáč liščo na ňom padá.

0: Labyrinth Kotbo. A derby jeb Shevetrich.
1: No, hi, Bottom.
2: Bottom, môžeme sa jenoš nadieč, so von bóze pšečinie. Pojďte, postrujme jeho strubiňom.

0: Cimičine do naposedmiche.
1: Policia z G.
2: Sredo, dopodnia napadnie zastonikam na aštory pola drež žan BMW, kiž by, kaž možachu potom zvestčič, ve noce na vútoru Porunsko-Pfalce pokradnene. Jako chcuchu šoféra zadža žeč, stupi tu na pún a smaleše nasmier zorec stále na Porchovské hory šmurne so von auta z Litovské a pola vôsporka von potom autodrohu vopušči policia za ním. Nedaloko vôsporka zjedže BMW potom dojenie slepie hase, přełama pot a skončne zasta na úce. Policia samopulského šoféra, kiž steješe pod vlivom drogu zaječ. Škoda na BMW o 15 000 € na policajským vúčini škoda 1 500 €. A to runia sredu je policia na štyrimi spočnicu a Ottendorfom okrylu kontrolova, hač pak so tež nakvarne auta potom maja, so nesmieža tam přeščanč, cioch šoféru zvistčichu, koci so potom nemiachu líčiť dobia s odpovednými konsekvencami.

0: Naposled, Michi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Blanka Funcela.
2: Zarjadovanje vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže v obkadžeč, je čara večer kočenje silne diskusie v uvabilo. Sakske ma so však zakoň zmienič. Na čísku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárneho živého zvierača dostač. Na diskusii v obdžili so tež sakske státny minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načíska zákonia mezdrujím nové pravidla za väčší management, flexibilnejšie hoňtvarské čase a nové zárunanie za škody přes veľký. Na zariadovaniu žiadachu se hajnice především spiešnejšie rozsude a krutšie puče, kdeže veľk vúžitne zvieriata torhav. Letuše žne medu sú za čvonu srbske pčulnice z Vulko Džila zakončené. Kaž z Džili předsedka Katrin Matkec bychú vone regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešce nás nadrobnosť čemi.
3: Mie z druhým nemožachu pčuvario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žneč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvario lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je sakske jeden taký pád znate. Tu už tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživu pšenč, k čemuž svúša picovanie a zastaranie s medikamentami přečivo varúa roztočam. Srbska kultúra ste dženca središču miesobne vúmienne ve Vojerecach. Pod hestvom Srbský puls setkaja so zastupero kultúrnych a kúvanských zaradnišču a vúmiuce z Sakske a Braniborskie. Kultúrny fábrice chceďa votem vúradžovač, kak môa so srbska rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Ve tutem zvisku predstaja projekte digitálne formáte a nové ideje za mladých ľudí. Mediová túra studia Lišky ze Smerdžacie je so včera v Ruženče zakončila. 200 zajímcov je si v minulom týždni na 4 stáciách médií odkrylo a so vyspytalo medzi druhým s podcastami. Kaž z Džili mediové pedagóga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Především generácii nad 60-letných je so poskytk jaradere přiúzav. Oni prošachu vo pomoc s šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nástrojemi. Přichodných týdeniach projekt mediové túry vúhodnoča a vo možnom pokročovaniu rozmysluje. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažemang vo srbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojč. Vítkojč jednotlivý v osobe, dôrstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vúviče delnosrbské rieče zasadžuje. Kaž spolnomocnené Braniborské za náležnosť, že Serbu Tobias Dünu informuje, chce Braniborská s mytom uvedomiť, že ste serbská rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotirované s 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronach ve internete a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No aj, bude to dženca celé podobne džin, kajž jen čera hižo mejach myštož vedro nastupa. Vod připoudnia přibiera potom viecik a zmijeme dženca takhle maximálne temperatúru v okolo 5-26 stopňu.
4: Dobrý jezbu do dženskýšeho rania bez hačenjov. Kýba mače, nekajke informácie za mne, potom zazvoňte do budušina 0591 7 34 přes čet na stýž. Docpieče.
1: Saps Serbski Rozvoz.
4: Pitch po naposednich.

0: Več min čino je do sedmiche.
1: Vo čim so dženca rano reči? A što čitame v novinách?
0: Letuše hoce lečo pači Nemsku nieže 36 miliardov euro. Tole je analýza Greenpeace v uniesva a čím intenzívnišo rozmysluja tež a vo sebe v miestach s kotrými napravami moli tomu dopomač zo nadejn do ľudžo viace kvotka a vočerstvenia. Blanka.
2: Hej, ale konkrétnych přikvadách, Zorilc, Lubi, Žitava, Budešin, Pisa, Jansa, Sakských novinách, Šako, a to je jeden z pozadků nastavka, vůzkutkuje so horcota na kuncu tež indirektně na zadržení ľudí při například nakupách. Rečník Drežanské remyslnické komory rekne, že spadovací líčby kupců v obchode a výkovárju vorožuje, tož přemysluje viacory tež o tom viacero hodiny přes připodňu například kvad svoje v obchode začinič a za to votorenské časy podlešič, hač k 22 hožinám je tam zdžila samo reč. A votem so však šnodlješi čas reči, tež tu ve mešče, tež budeš in treba viace zeleništu, parku, štomu, připuču a tak dále. Po taky možnosti so tež vody napič, za žive zelene fasade vabič a ľudži nic jeno pohoňovač, ale konkrétne tež přitem podpirač, tež to je také žádanie. Viac čitače ve dženznišich Sakských novinách.
0: A Hamburg například je hižo dobré kročele a kroky je ve tuté témě show menuce nic zaplestrovač město, ale tak měnované vodplestrovanie. To říká vodčinič pvonine, když je opravdu plestor a vohinejší beton a tam nasadžič například kvitky, štomy a druhu zelen. Cimičine do sedmiche.

Das hat schmeint schön opostet mich. Rudi Nitko ve September je tomu 25 let zo serbski televizijni magazin Vulatko Vuseva všichodne bude jutce so pokazat. Što si myslíte? Keko moderátoru abo moderátorku je hižo po Vusevanju vedvo, abo keko přinožku bu produkované, abo štu je najhuštišo byl studijny host? Tuta dalše prašenja su zestajene vek visu vo Vulatku. Hač to dženznišeho připodnja 12. Stevun pola nas online. Viacori su jun hižo vuspitali mjez všemi, kiš so na kvisu vobdžila a jun zapodadža. Pulosujeme jutce na sčeloku vodženje po MDR-skim domje ve Drježdžanach a to za cibu svojbu. Tyž možete si potom MDR Sachsenspiegel, Nimske rozvosove studio a rumnostče vobladač. Tyž tam, kdež so vulatko produkuje, chcedža vas vodžič. No a to z vami potom se vězo termín dorečíme, kde so vám do vašeje protečky hodí tuž kvisujče sa budževo 5 a 20 let vůlatko.

0: Jutze prenia sobota septembra časa mesačne wulatko, to je tunkroč vosebite wusowanie, kajž se mam tež iža přeradziła, menuce je to jubilejne. V septembre 2021, před 25 letami, by honoserbski televizijny magazín prenni kroč widzeć. V jutzejšim jubilejnym wusowaniu pak punže tež vo další jubilej. Juri Koch svedči sreč mesaca svoje 90-čine Milan Grojlich, manitko hižo nekotre wuchyski.
1: Hač si o kniju za dorosčenych a dzieci, abo z dzieła jako serbski rozvosonik, publikum znaje Jurija Kocha jako wubierneho wopkeč buvaria. A jako šibovca, napríklad v satirickým kučiku denio serbského magazína Vúžica.
2: Prima, prima.

0: Donc, chaque vote à Hona Sapsa, à la Schule de Lena Sapsa, c'est un nouveau nom. Et tel est le cuis de rédacteur de l'objet de l'objet sapsa, qui est le web knéjit, ce bon, ni de l'humour, ce bon, ni à chinch, ni à modérer. Je suis très heureux de vous dire que je suis un homme qui a myslí o predáči než to prajú.
1: Přitým vupraja Juri Kortež nepříjomné vírnosti. Na kongresu spisovačelu NDR švíka 1987 zničenie vúžiských sov a přírody za vúdobývanie brunice.
0: A oni hubu odčinujú a ja s druhým tak po smysle prajú, čo my dobudžeme, když my toho zubíme. A to by hižo převele tej kritiky, tak so suspetali jeho kvostač, čo ešte nie je celé rádživo, za to by oni hižo přeznáte. A všetne, když oni to činujú, by to vírnosť čivé, čo ešte on písal a čo ešte on rozprávajú.
1: Praj Werner Mieszkank vo Juriu Kochu, kýž svedčí 15. septembra svoje 9-6-čine.
2: Snači je to za vás tiež raz kvádnosť, si zase raz knihu Juria Kocha do ruky. Začujúce v úľadku vidíte viac vo jeho živieniu. Pri podňu 12 v televízii MDR.

Napurvania zacertifikat a jeden zromadného európskeho referencného rámika přihotovač a na předajn sú k ním jezdujem ve kultúrnej informácii Lotka ve Kočebusu. Dživič minčinou do napou vasemiche.

Kaj menči nudo na po 8 je návožky a tradície vám mač, když chce náš malosamský ľudžik prichodže dále obstač, mimo tiež naša kultúra s časom hič, heba kdoby s časom hič. Tak v uprajenia však hustčišo svyšiš nic jenož mier s modými ľudžimi, kak môže sa samská kultúra dále vúvič bez toho, zo so pozúbi. Rúne stúte tému zabiera so nitko tiež krotko film na videovej platforme YouTube, wo ne protagonistaj produkcije staj Monika Ošikova ze Serbskeho muzea a hučmnik a hučmy producent Szymon Heduška. Nastał je film na dziewarničce, a kotryž bu na YouTubeovem kanalu Oberlausitz wozjewiene. Je to tajkja high-end produkcija w kinowym stilu. Hižo čeraz my na dalšu tajku pokazali, bieše to film za kampanju So geht Sächsisch wo serbski narod die Drastje. Wodkaze na tute produkcie namagače na našich stronach v Sitchi.

0: Na, wo warst du mich hier?
1: Serbski Rosbus. Boyeste. Studio Blanka Funzela.
2: Zariadowanie vo veľku s prašeniom, kak ma so z ním přichodže v obkadžeč, je čara večo kočine silne diskusie v uvabilo. Zagske ma so šak zakoň zmenič. V načisku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárno dživiaho zvereča dostač. Na diskusii v obdeli so tež zagske statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane sú do načiska zákonia miestrujím nové pravidla za väčší management, flexibilnejšie hojntvarské časy a nové zarunanie za škody přes veľky. Na zaredovaniu žádachu si hajnice predovším spešnejšie rozsude a krutšie puče, kdeže veľk vúžitne zvieriata torhav. Lietuše žnie medu sú za čvonu serbské pčulnice z Vulko Džila zakončené, kajž zdželi předsedka Katrin Matkec bychú vany regionálne jara rozdžilne. Andrea Kešce nás natrom dostčemi.
3: Mie s druhým nemožachu pčuvario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk rze lipového medu všelakých pčuvariov lica snadnejší. Serbskú pčulnicu zabera tiež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znate. Tu iš tiež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách neuladaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživov pšenč, k čemuž svuša picovanie a zastaranie s medikamentami přečivo varu a roztočam. Serbská kultúra stej dženca središčo mesobnije vúmiene ve Vojerecach. Pod hestvom Serbský puls zetkaja so zastupierio kultúrnych a kubanských zahradniščo a vúmiuce ze Sakskie a Braniborskie. Kulturni fabrice chceža votem vuračovač, kak mua so serbska rieč a kultúra sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu zesobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. Mediatura studia Liška ze Smerdžacie je so čera ruženče zakončiva. 200 zajmcov je si minenemaj týdenomaj na 4 stáciách médie odkryvo a so vúspytavo miestrujím s podcastami. Kajž zdželi médiu pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Předovšim ve generácii nad 60-letných je so poskytk jara dere přiúzov. Oni prošachu vo pomoci šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nástrojami. Přichodných týdženiach projekt médiu je túre vúhodnoča a vo možném pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodať myto Mine Vítkojc jednotlivé vo sobě, dôrstvu abo institúcii, kýž so za naložovanie, vúživanie abo dále vújče delnoserbskej rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnené Braniborské za náležnosť Česarbo Tobias Dünu informuje, chce Braniborska s mytom vúvedomič, zo stej serbska rieč a kultúra centrálnej vopstatkaj vúžiskej identity a domizne. Myto je dotirované z 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namete Braniborskému ministerstvu za vidomosť sledženia a kultúru zapodač. To bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: No aj tož do mročilu visa dreje na nebiu ale živé slibro poleze v biehu dňa na maximálne 25 stopňu vod připodňa potom viecik přibira.
4: Žena činia druhé pokyve tež nesú tož dobrú jizbu do rania.
1: Serbský rozvoz.
4: 5 minút po na povosmiche.

0: Ви. Віра, відомост, а лунамаканки.
1: Když myslíme na čáte ptáčky, myslíme dres věča na nazemský odlit ptáčiny do juha a jeje naurod na liču. Když pak svoje nižděnské končiny severu docpěja, nekotre čáte ptáčky tam dále priky a podhupučuja a jenož při svojim nižděn neostanu. Pola družinou, kde so jeden partno sambo nězdo stará, tamne partno zvětša dále činie a hiště raz svoje zbožo pyta. Nětko su biologojo a zoologoki z Nimskeje a Norvegskeje prýni rastajke pučovanie žonkov ze štelakami a satelitami nadrobne vopkečbovali. A to pola družine, kdež mužik je a vulenie. Jedna so o družinu, kotraž dotalžane serbske meno nima, kotruž pak môžeme po polskim šikvadže Mornell menovač a kotraž Nimsce Mornell Regenpfeiferika. Mornell je brune, trošku menší hač kus a přezimuje severnej Africe. Na liču potom hač do najsevernejších dželov skandinavijskeje činie. Žonka pyta si ta mužika, kotrež je jeka vulenie a svoho modžata stará. Ona sama pak činie dále, zo by so vo přichodného mužika pracovala. Přerezne cí nězda tajka Mornellova žonka na sezonu pelní. Zvětša je odstok mes nězdami kročí hač 100 kilometrov, ale drude žonky tež jacore 100 kilometrov pučuja. Na celú nježdžensku sezonu žila samo jace hač 1000 kilometrov. Přidatne k onym 1000 kilometram, kotrež onem je s juhom a severom tam a sem čaja. Při tym vo sebe na spočatku sezóny naliču od nězda k nězdu do severa liča. Požišo bývaja distance mes nězdami kroče a dys so one tež zaso do končinu nauroča, kde sú hižo junu byli. Dlešu kvílu přebývaja žonské Mornelle jenož při posledním nježdže, vo kotrež so drude samo sobu staraja. Tomu o na tym zaležeč, zo na koncu liča jace žanek mane mužiki vyše nesu. Nimo toho dobia so žonky potom na odlet do juha přijetovač a moci za to romadžič.
0: Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Informácie znosy přeco piatk, Mirčin Vink.

0: 4 minúčine do 8.
1: Nábožné slovo.
0: Madžinca Maria Barčová z Sernian.
2: Kujžde z nás je so zavešče hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nereka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu útrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez umenenio lubuje. Nedobíme kujždeho lubovač, ale môžeme kujždemu přečelne svojo popšeč, posmiok darič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatemu filmovaniu, uzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošuju vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mieze čujeských situáciách na nie dopominač.
0: To praje Maria Barčová z Sernian, venadoku a zamovitosti Ralbičanskeje vasade.
3: You can call me honey if you want, because I'm the one you want.

Tyž do poslednje hodine džencišo rania od 8 do 9 převodžame vás z hudbu. Sami him plova ze zgoukojc z trubi přeje dobre ranje. Ach, to je klasika. Evergreen v serbskim rozvozu Horca vutro ba mječin veclich. A spodžune začuča ma skupina Gugl.

0: Ahoj.
1: Štož júce činíš, mači teč.
2: Ač so dženca na vokomiki svunca smime veselič skere nic, od júcišoho potom zaso, ale veselič smime so... Na wulatko jutřiše aktualne wusowanie jubilejne, nitko we septembrie 25.

0: Dolly, stoje Dolly?
1: Oh, lute brune Hocki na našem perfektnem travniku.
2: To bič ne može.
0: To bi je knočik.
2: Ladajte tola, kajke to vupada.
1: Sme se tajku procubrali, a netko?
0: Knočik ničo za to ne može.
2: No, poskaj raz. Što da ma tu pitač?
0: No, von tu pod namjestom bydli. A naj drude ze zemje vulize. Potom nastanje knotvišćo.
1: Ale potom je on... Peča cice či kroč ze zemje vulis. Če odlada nje, přeco te sam sne knotvišćo uživao.
2: My však tež jenož přes jedne rota jezdime. A ne koncujeme pod kuždy dzień na drugim miestne.
0: Haj, to šak máš pravje. Ale knočik je slepy.
1: Slepy? Miniš?
0: No, zobu ničo ne vidzi. Celé pravje. Haj, ale važniše je, zo ma knočik pod zemju vulký labirint kotbou a drbi je přebětrič.
2: No hej, potom...
1: Potom můžeme se jenož nadjeć, co on pouze přečinje. Pojďte, postrujeme jeho strubinjom.

0: na Pudjuichi.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcina.
2: Zariadovanje vo veľku s prašenjom, kak ma so z ním přichodže v obkadžeč, je čaravečo kočenje silne diskusie v uvabilo. Zakske ma so šak zakoň zmenič. Na čísku CDU, SPD a BSVSD so ma veľk status regulárneho živého zvereča dostač. Na diskusie v občili so tež zakský statný minister za vopsvet a ratarstvo Georg Ludwig von Breitenbuch. Zapisane su do načiska zakonja mer s drugim nowe pravidła za veľčí management, fleksibelnejšie hojntverske čase a nowe zarunanje za škody přes veľký. Na zariadovanju žádachu si hajnice předovšim spešnejšie rozsude a krutšie puče, kdež je veľk vúžitne zvierjata torhav. Letuše žnie medu sú za čvonu serbske pčulnice z vujko džela zakončene, kajž zdželi predsedka Katrin Matkec spichovane regionálne jara rozdželne. Andreja Kišce nazna drobnostčemi.
3: Mier z druhým nemožachu pčuvario z Krušic, Pančic Kukova a Ralbic lica viele lipového medu žnieč, dokéž nebe tuta dosť kčiva. Dla toho je poskytk ryze lipového medu šelakých pčuvario lica snadnejší. Serbsku pčulnicu zabira tež aziatský šeršin, ktorý so spíšne rozmnoža a kýž môže cíve ľudy pčulku zničiť. Dotal je zakský jeden taký pád znaty. Tu iš tež serbsi pčulario na to dživaja, hač jeho našich končinách nevúľadaja.
2: Za pčulario je netko čas do zimských dživu pšenč, k čemu sluša picovanie a zastaranie s medikamentami prečivo varu a prostočam. Serbska kultura ste dženca središču mesobne v umiene Vojerecach. Pod hesvom Serbski puls setkaja so zastupere kulturnach a kupvanskich zaradnišču a v umielce ze Sakskeje a Braniborskeje. Kulturni fabrice chceža votem vuradžovač, kak moa so serbska rieč a kultura sposredkovač a kak je možno tradíciu a modernu ze sobu zjazač. Tutem zvisku predstaja projekte, digitálne formáte a nové ideje za modých ľudí. Medioatura studia Liška ze Smerdžacie je sočera rúženče zakončiva. 200 zajmcov je se minenemaj týdenomaj na štyrioch stáciách medie odkryvo a so vúspytalo mi s druhým s podcastami. Kajž zdželi mediju pedagoga Štefan Gedek sú z rezonancu viacač spokojom. Predovšim v generácii nad 60-letných je so poskytk jaradere přivzal. Oni prošachu vo pomoc se šmuratkom, laptopom a dalšími technickými nastrojemi. Přichodných týdženiach projekt mediju je túru vúhodnoča a vo možnom pokročovaniu rozmysluja. Kraj Braniborska spošči znova krajne myto za angažement vo serbsku rieč. Piaty raz chce přepodač myto Mine Vítkojc jednotlivý v osobe, tovarstvu abo institúcii, kež so za naložovanie, vúživanie a dále vúviče delnoserbskej rieče zasadžuje. Kajž spolnomocnene Braniborske za serbske naležnosť Tobias Dyno informuje, chce Braniborska s mytom vôvedomiť, co ste serbska rieč a kultúra centrálne v obstatkaj vúžijskej identity a domizne. Myto je dotirované s 2500 eurami. Hač do konc oktobra môža so namiete Braniborskému ministerstvu za vedomosť, sledženie a kultúru zapodač. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: No a je svonco dre nevúle dáme, znamenča nic přehusto, ale nimo toho budže, abo neladajú na to, budže dosť miły džen dženca. Dženca zmejme takhle temperatúry maximálne hač k 5 a 26 stopňam. Vod připodňa potom vyšo přibíra.
0: Dobrý je zvô, donímale jižo do podňa, napúčach som ničo nehači.
1: Serbský rozvoz.

Rodzina Čiskučanka Ingrid Rakec nepak šitko zvotovo naspiva menšinu po civiliki nadževeč, kak hodite so srpska reč a kultura živje dale sposredkovač, to je hesvo dženca ve Vojerecach. A kak može Hornio a Delnio Serbia hišče Lipiroma džedživač, o tem možeče dženca ve dialogu vezo diskutovač, ve Vorecach, ve tamnišej Kufa, kulturnej fabrice. Odpoši ponia dvima je hač do večora, sedmich v utrobnosti prošeni, a juce ponže tam mobilnje dale menujce s celým dňom dživarničko a programom, tež s kulturnými programami ve serbským spivom. Café Olé, nerekaše jenojš pretedženjom tu ve mieste, ale reka dženca večer tež napo vosemich ve vulkim šunovie, a to ve tamnišej tkalskej šuli. Se zabavnými melodiemi 19. a zažného 20. listotka uviedževa Serbská komorná filharmonia na posibite festival menujce, no jako bychte byli ve Sevilli, ve Barcelonie abo ve Parizu, potakým tam dostanete vien škvalčikov, zerenáde, polky, operete, to všetko dženca ve vulkým šunovie, ve tamnišej tkalskej šuli, tak môžete si tamniše domske tiež ešte raz vobladač. No hoďže sú z NDR-sko časa, môžete byť ešte trénia dojšli nám domoj. Slibovne biskupské jubilé ve Drežďanách, tu nesvedčí biskup Heinrich Timmer Evers, júdce sobotu slibovne jubilé svoje biskupské svedčizne. Kemše sú na pojednačech ve Drežďanskej katedráli, na ňu sú šíce přeprošení. Doječte si tola rastiš na viesne svedčin do Drevcov, zromadne svedčič, kultúru doživič, reka júdce, abo tež ve Lubosču, tam maja tež júdce a nedželu viesne svedčin a júdce zmeja tam napšikvať přeladku starie ratarskeje techniky od dopodňa jednačich. A to si zvážu riec, to nekotrho škúli tež vábi si vobladač ve Lubosču. Cimenčine po cibilke Ginačeveč, dobrá, nepšie sámsky rozvoz, Helena Hiduškec spiva zúbjene spiva.

0: 5 minút do čovečišia.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Maria Barčová ze Sernian.
2: Kujždy z nás je so zaujšte hižo raz prašal, što je popravom jeho nadavk jako kšešťan na tutem sveče. Dobry kšešťan byč nerejka jenojš, kujždu nedželu kemši kodžič. Ale reka to, sobu čvojka přes Jezusovu lubovacu vutrobu vidžeč. Jezus všitkých čvojkov bez vúmenenio lubuje. Nedobíme kuždého lubovač, ale môžeme kuždému přečelne svojo popšeč, posmiok dárič, abo pomoclivú ruku poskyčič. Dež džich jako modosna k sviatému filmovaniu, vúzvolich se jako filmovanské runčko zvote pravidvo, kotrež praji, štož chceš, so bychu ľudžo tebi činili, tak čin tež im. Přeprošujú vás, se tute runčko do všedného dňa sobu vzač a so mieze čujeských situáciách na nie dopominač.
0: Dobre, Maria Barčová ze Sernian, venadoku a zamovitosti ralbičanskeje vosade.

0: Ja, anenta opetajša vašo pratijo Larisa Kabescholz, ma pokaski za Köln-Stiginja.
1: Servus! Teke ten Köln-Stiginja da jo viele zajemnych zaredovanjo v Vúžice. Ja, no musíš šo nieco upetaš. Juž pět k mážo myšnosť nieco zajemnego doživíš a přitom teke vašu vedu v poviesči obnovíš. To bužo v Belkovach při živadle při čúze. V obcas jadnogežinského zónovania zgyni jošo šikno v Nikusa, Bútnika a Přespodnicu. A teke per živadle stoj dobro rozviaseldenje na programje. V to stará se kupka Kula Bula z live muziku a reju. Kaž z čo gvodne per rejovanju, mežošo buffet ved grilla peživáš. Vedjest z zónom jo Sega 60, naposedemich, aber Sega 70 při zelenym rožku v Berkovach. Tikete dostanjošo pod 0-3-5-6-0-3-6-1-7-9-8. Pětk máša hyšší drugu šancu za ubierne rozvěselenje. Za to musíše do Chožebuza, do prijatnega koncerta tovaristva Jazz Forum e.V. Muzikalisky duo Ledazo, to stej spívalka Lena Hauptmannojc a gitarist Dan Baron, za te obkúzlováš přísúcharje ze žánrami jazz, pop a chanson a z brazílskej muziku. Podľa muziky jo také kino na programne, film History of Sound na veľkým pláše. Ten pyšný kultúrny viacor zachopil sa Sega 7. Tikete pláše 15 euro, s penížením 12 euro a 50 cent. Sobotu mám veľa ideí za zájemné Köln-Stiginja. Debsku je veľký kokot. Retaje a žoča umarširujú na počích při pomniku do smiera svieženistča. Potom je južo cas za ubežovanie v titul krála. Za celú familiu je nieco připadla. Vedpoudňo bude žišece rejovaňská kupka serbské reja pokazáš. Viaco bude hyšší vece rejovanie na svieženistču za 3 euro zastup. Hyšší vece kultúry bude celú sobotu v Verjecach. Kultúrna fabrika ugetuje event Subsorb Krotko a Svodko. Vecega žasešich vecakajo vás pyšný program a srežiš šupšašanje, co je serbská kultúra. Vategrono pödajú napríklad nekotáre workshopy k serbskej drastvie, serbský wiki s umiestvom a drastvu, krotkofilme a diskusie. Připadla ste mňazo drugým umiocovka Kristýna Grécová a filmaka Grit Lemková. Muzikalický vierš na povesemich je koncert muzikalickej kupky Kula Bula. Potom sledujo Kölns s bývaním až do polnoc. Zastup je darmo. V Janšojcach je muzejová noc. A to groni v Sega Pešich až do Sega Živiščich viaco Mežošo v Serbsko-Nímskem domovnískem muzeju Staré Rúcnikársko live doživíš. Predný dybk na programie je koncert v cerkvi Sega Pešich. Druge viersky sú vesebná pšegledka mody, kore a dujerská muzika z Janšojc. Kaž, cošo doživíš muzejová noc, teke mežošo to dešná. V rámiku Vúžiskej muzejovej noci ugetujo domovnický muzej Irský viacor z triu Pabala Pab. Zariadovanie je v Sega 60 až na Sega 90 viacor. Zastup plaši 2,6 euro. Tak nežlu je ogliet v dešnie dobrá idejka. Sega 60 vytvorio v domovnickém muzeju nová ustajenca Alles nur Pappe, všetko jano Papa, Gregor Klim vševežio na akordeonie. Všetko informácie také namakajúša v internete pod rbb-sorben.de.
0: No, pogledám veľa spúša také viedro za všetko tepšie do zaša.
2: Viedro.
0: Tak, šopo ako pere. Připovežené žince nevodujú 620 grádov, groni viedrova připovež za pezne vedpudňo, ale také mecne vieč búža a deštová fronta jo južo duce a dojšpijo ved druhýkogo viacora v Úžicu. Také pogrímio možno až do noci možno sa padaš. Víče dla toho čoho zimnej búža nekak 20 grádov. To podňa búža svinsne, za vedpudňa jo dalšne dešť připovežené a neželú búža zase suho. Oh.

0: Ich habe mir Günter Schwintek satt, den redenden Schlager, als er wird gerne Novo Dobu. Verrige Nascha Saskaret, Sabiras, Maria Elikoska Winklerova, Jinsa, es ist Gubu. Kacke redende Gronka, aber obrote, es ist so um Gubas na Joschowi, Savisch, Mischa, Jinsa, Nietzsche, Novigo, Swischasch, Seres, Gewesa, Naria, Akopeda, Joserski, Wettmai, Mavigo, su Autorce, Pschitom, Pomoce.
1: Ve oblicu má každý veci, nos a gubu.
2: Guba, to je blaba.
1: To je pen blabata guba.
2: Blaba, no jo, blabata guba.
1: Šake luže sú mielcate, druge zas blabate.
2: Ten nám, že to gubu žážaš, ten blúz to blabri. To môže ta rec, ved gubu, jo, ten môže pedaš, tak inak taj leja kastni.
3: Gašvan, vele peja, da pan ta guba jo môže vržajček do viacorek.
4: No jo, ten nám, že tu gubu žážeš.
2: To je takové, vyle ulicu jož, a ľužom nadgajo.
1: Ta guba jomu, abo je jan tak žo. Ale casy máš toho pijedania, blandrinja došť.
3: Gaž necht vyle pijeda, pen se myslím, tomu musí tu gubu zatkaš.
1: Pen mežuš takému ľužoju, jano pširažiš. Mielc guba, pen si ľuba. Ale každý pejeda ga tyke na svej part, tak ako jo, jomu guba narosla.
3: Ten tak pejeda, kak jak guba narosla.
4: Jo, ten pejeda tak, jomu jo ta guba narosla.
1: Ten ma nímsku gubu.
2: Nímsku gubu, aby ten nám, že nie saske pejeda, že ten pejeda nímske.
3: Toga pen také ľudže dajú, ak ne pejeda je serske, pen ten ma nímsku gubu.
1: Tak pak tyke gronie gaš jaden mežo derje nímsky pejedaš. Ten ma nímsku gubu. Gronšo garas, ščo ca si tyke mucne, ja som. A vieš čo, co pen cením?
3: Zevam. Gaš se mucne, pen zevaš. Gaš jaden zeva, pen ten tu gubu rozdaja.
4: Rozdaju gubu, jo.
2: Pen se mucne, pen ta guba se rozdaja.
1: Jo. Ja zevam, a při zevaniu rozdajam gubu. Ale zavište žaržim prieze guby ruku. Nicka? Ale gubu rozdaja tyke jaden luž, ak ceo jano pijeda a se vielica, a zatem nic nie štyci. Mogi luž žarži ved sibie samego kradu viele. Rončkeš zatem nie štyci pšece i viele viernošči.
3: Gaž nechce mysli, venio ten gospoda, pen ma ven nadu tu gubu.
1: Ven se bachta, se vielica a nadua. To je taká naduta guba.
0: No jo, ale ktož je obšistojná a obšiešená, ten nerozdaja gubu všikúžde Gešpianická. Veríže naša serská rec, jose Maria Likoska-Winklerová zabierala žinca z gubu.